0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My

Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackie. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB za

0: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Pavelné Sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.

0: bylo 8 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Trak Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Žena šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše.

0: jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Debbie.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Sportovní den města Kosmonosy se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna ve sportovním areálu SK Kosmonosy. Těšte se na fotbalový turnaj, vystoupení mažoretek, hasiče, biatlon a další doprovodný a sportovní program. Začínat se bude v 16 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Je pátek 21. srpna, svátek slaví Johany, takže přejeme všechno nejlepší. Dnešní datum ale patří taky především k těm, na které bychom neměli zapomínat. V noci z 20. na 21. srpna 1968 tehdy vstoupila na území Československa vojska pěti zemí Varšavské smlouvy. No a začala okupace, která zásadně změnila život v naší zemi na další desítky let. Tak na tohle bychom určitě neměli zapomínat. Za malou chvíli se dozvíte taky o jedné ženě, která o sobě mluví jako o matce AI dítěte. Představte si to. No a dozvíte se toho mnohem víc. Dopolední rozjezd startuje. Hezký den.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackey. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Parádní den, tady je Rádio MB, no a na internetu teď vyvolává pořádný rozruch žena, která o sobě mluví jako o matce AI dítěte jménem Lumen. Tvrdí, že s umělou inteligencí vytvořila jakousi digitální rodinu a svůj vztah dokumentuje online. Příběh teď vyvolává debaty o tom, kde vlastně končí technologie a začíná lidská fantazie. Nic, my dáváme další muziku a za malou chvíli se podíváme třeba taky do Indie.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Mauri, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz. Rádio

0: Blíží se nám 10. hodina dopolední, ale teď se ještě podíváme do Indie. Tam se teď řeší případ mladého právnického stážisty, který měl nastoupit na soudní službu v 9 ráno, ale odmítl. Víte proč? Protože měl naplánovaný trénink v posilovně. Jeho nadřízený to zveřejnil a internet ten se pochopitelně rozdělil na dva tábory. Jedni mu nadávají, druhý mu fandí. Pojďme za další muzikou za malou chvíli, taky tipy, kam byste mohli vyrazit.
1: Radio MB, vypni hlavu.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memoriál Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: moc smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je na

Tady je Rádio MB, je pátek 21. srpna. V téhle hodině budeme třeba soutěžit o lístky na Valečovské léto. Tento pátek, tedy už dnes, pod hradem Valečov vystoupí skvělé věci nebo skvělí zpěváci Anaka, taky Kamil Střihavka a Best of Meky. Navíc se podíváme tak trošku na zoubek chřipkovému viru, no a taky o placených hostech na svatbu vám řeknu. Krásný pátek. Rádio MB.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Super den s rádiem MB vám přeji. Výzkumníci objevili u chřipkového viru zvláštní genetické mutace, které mohou sabotovat samotný virus a oslabovat jeho schopnost množit se. Představte si to. No a to by mohlo pomoct při vývoji nových antivirotik. Je to fascinující. Virus má svůj vlastní plán a vědci právě našli způsob, jak mu do něj hodit vidle. Takže i viry mají problém s vlastními zaměstnanci. Rádio MB je tady. Za malou chvíli se podíváme na placené svatební hosty.
1: Rádio

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Brna, my jsme Rádio MB. No a představte si, že v některých zemích fungují agentury, které vám na svatbu dodají placené hosty. Mají vypadat jako přátelé, příbuzní nebo kolegové a mají se chovat tak, aby svatba působila živěji. Takže někdo přijde na svatbu a zeptá se, jak znáte nevěstu a placený host dlouho. Jak dlouho? Dlouho na to, abych věděl, že si mě najala za 800. Tady je Rádio MB. No a kdybyste chtěli lístky na valečovské léto, tak volejte právě teď 608 125 300.
1: Rádio MB.

0: Díky moc!
1: Bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude

0: 10. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: Ladíte Radio MB, no a co nás čeká, co nás nemine ještě mezi 11. a 12. hodinou. No, je no, takový ulítlý soutěže, o těch se budeme bavit, samozřejmě vám taky řeknu o počasí, jak to bude vypadat teď o víkendu, to je jasný, užívejte si to s námi, já jsem David a ladíte Radio MB.
1: Radio MB, vypni hlavu, zapni nás.

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackie. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude. Rádio MB.

0: při pátku 21. si pouštíte Radio MB. No a přátelé, představte si, v některých zemích se pořádají soutěže, kde účastníci prostě zírají jeden druhému do očí. Kdo uhne, mrkne nebo se začne smát, prohrál. Tak nevím, jestli bychom to neměli třeba zavést i tady u nás v Radiu MB, že bychom si čuměli do očí prostě nic. Moji milí, mějte se moc hezky, zítra se na vás netěším, protože bude víkend, ale v pondělí zase po 17. hodině tady na Rádiu MB, i když za malou chvíli si dáme samozřejmě ještě předpověď počasí.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: Dočkali, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Ano, předpověď počasí právě teď a dnes čekáme převážně oblačnou oblohu, občas se vyskytne déšť nebo přeháňky, teploty 22 až 27, sobota, tedy zítřek, jasný až skoro jasný, teploty 23 až 28, no a neděle většinou oblačno, občas se objeví déšť nebo přeháňky a teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme ty.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Denem města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého zámku se uskuteční 5. září. Akce začne ve 2 odpoledne. Těšit se můžete na kapelu Endorphins. Dále také na dobovou módní přehlídku, ukázku historických kol pana Folprechta anebo na program pro celou rodinu v Altamiře. Připraven bude také koncert Daši, která vystoupí se svým bandem.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Rock festival se uskuteční 26. září v autokempu Kosmonosy. Vystoupí kapely Feny, Checkmate, Syndrome, No Talent a Seven. Areál bude otevřen od 12 hodin. Předprodej vstupenek probíhá na SMS Ticket. Rock festival v autokempu Kosmonosy. Mediálním partnerem je Rádio MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti

0: sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
0: Radio MB.

0: Černé skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letnice na 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specialita.

0: No a doufám, že vás tam taky někde mám, protože pro vás tady tradičně budu ladit hudební program. K tomu je tu pátek a tak je tahle ta konstelace naprosto geniální. No a kromě muziky, jak to tak bývá tady zvykem, taky samozřejmě moudře pohovoříme. Dneska třeba o tom, kolik měsíčně vyjde mít přátelé. Tak pro začátek, ale pojďme nahlédnout do playlistu. Pharao, Dara Rollins a nebo Roxette se nám ozvou v našem éteru. Moje jméno je Luky, vy posloucháte Rádio MB, no a tohle už jsou pro vás páteční Support Lesbians. Anytime, anywhere, jdeme na to, užívejte pátek.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Radio MB.
1: Kde končí signál, my začínáme.
2: And we're going for auto sequence start.

0: Jedinečná noční parkurová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky D.

0: stanice Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.

0: Energii vám hezky připátku předáváme prostřednictvím hudby na vlnách Rádia MB. Tohle konkrétně byla Dara Rollins a my už jdeme spočítat, cože stojí přátelství. Svoje měsíční náklady máte asi dobře spočítaný, něco stojí nájem, něco auto, jídlo, oblečení, ale zkusili jste si někdy vyčíslit, kolik stojí mít kamarády? Organizace Gen Z se na to mrkla a podle jejich průzkumu přátelství není vůbec levná záležitost. Suma, ke který se dopracovali, je v průměru 6 000 korun. Do toho zapadají právě aktivity s kamarádama, jako jsou kafíčka, vínka, obědy, koncerty, kina a prostě všechno, co s přáteli podnikáte. Takhle, znám lidi, kteří se přátelí s ostatníma každý den na pivku a tam se obávám, že ta suma je klidně dvojnásobná, ne-li trojnásobná. Ale zase má člověk prostě hodně přátel a dá se říct, že je to pak klidně i něco jako koníček. Takže pokud vám, přátelé, z výplaty moc nezbývá, jste nejspíš příliš společenský a máte hodně kamarádů. Ale to je dobře, život se má užívat a s muzikou to jde rozhodně o dost líp. Takže já ji posílám, no a nestojí vás to vůbec nic. Jsme Rádio MB.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: pokud jste si toho teda třeba nevšimli. No a ti, kteří se na něj chystají už minimálně od včerejška, sledují předpověď počasí, protože tam se nám to tedy pěkně mění a všichni se modlíme, ať slibovaný dešť, nebo tedy spíš přehánky z předpovědi zmizej. Víkend je totiž plnej fajnových akcí, no a třeba právě kvůli počasí už musel být přeložen dnešní koncert na Valečově, protože samozřejmě pořadatelé nechtějí nic podcenit, no a pokud opravdu dorazí večer to, co slibují meteorologové, tak to nebude asi na koncert úplně hezký. Takže Anakád, Best of Meky a Kamil Střihavka nám zahrají až v neděli a odstartují prvním koncertem už od 17. hodiny. No, nedá se nic dělat. Ovšem, na zítřejší akci na koupališti v Mladé Boleslavi se nic nemění, tam se všechno uskuteční podle původního plánu, no a vy rozhodně doražte. Na koupačku to úplně nebude, ale koncert Kristýny Udegeš vyhadlá taky Bereniky Kohoutový si rozhodně užijete. No tak vypněte předpověď, přestaňte na to koukat hlavu vzhůru a ono to nějak dopadne. Však nejsme z cukru. No a my už si hrajeme dál tady v suchu a v teple na Rádiu MB.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: bylo 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, róby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: byla nenáha vlastním jménem Gabrielle Susan Kerner a touhletou písní se stala známou v roce 1984. No a naše česká kapela Tři sestry si tenhle ten song tak trochu vypůjčili a myslím, že ho známe právě spíše od nich. Každopádně ale za námi už je 15. hodina, vy dál ladíte vaše Radio MB, před námi spousta další muziky. No a přátelé, mám tu pro vás jednu celkem čerstvou zprávu, co se týká zítřejšího Koupák Festu. Před chvilkou jsme se tady bavili o počasí, taky o tom, že právě dnešní Valečov byl přeložen na neděli kvůli předpovědi počasí na dnešní večer. No a Koupák Fest sice proběhne, ale právě čerstvá informace je taková, že nově je nastaven vstup na Koupák Fest na symbolických 50 korun. Původně to mělo být 170 korun, tedy v rámci celodenního vstupného právě na koupaliště, ale zítra to úplně na koupačku nebude, takže bazény zůstávají zavřené. No a pro vás to znamená to, že na koncerty Kristýny, UDG, Švihadla a Bereniky Kohoutový můžete vyrazit za pouhých 50 kaček. No tak to je super. Takže určitě doražte. Myslím, že ani s tím deštěm to nebude tak horký, jak se předpovídá. Maximálně nějaká přehánka. Ale Mladá Boleslav nějakým způsobem tyhle ty mraky umí odpuzovat. Takže třeba zítra budeme taky v suchu. Teď už ale pokračujeme v muzice. Mabel opět a Radiček. Dáme si Britney Spears. A právě teď už Seven Dance Fly. Jste s Rádiem MB a jste s odpoledním úletem ještě do 16.
1: Rádio MB. Rádio.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Já vím, kamarádi, že mluvit v pátek odpoledne o práci se tak úplně nesluší, ale přeci jenom tady pro vás máme jednu zajímavost, protože právě spoustu pracovních pozic dneska nahradila a do budoucna ještě pravděpodobně nahradí umělá inteligence, tedy AI. No a v Číně, tak tam už jsou dál. Tam už dokonce mají zákony a nesmí vás tam propustit, pokud vaše pracovní pozice byla nahrazena právě umělou inteligencí. Jeden takový případ tam právě řešil soud, který nakonec samozřejmě rozhodl, že firma zaměstnance automaticky propustit nesmí jenom proto, že část jeho práce převzali nástroje umělé inteligence. Soud taky uvedl, že zavedení AI je obchodní rozhodnutí firmy, ne samo o sobě právní důvod k výpovědi. Společnosti tak podle tohoto rozhodnutí musí nejdřív řešit přeřazení, konzultaci nebo kompenzaci, než pracovníky nahradí automatizací. No tak doufejme, že stejný přístup k tomu budou mít soudy, třeba i tady u nás, a že díky AI nebudeme přicházet o práci. Takže v tomhle Číně rozhodně fandíme. Teď už jdeme fandit další muzice a dáme si slíbenou Britney Spears, tak buďte lucky.
4: Radio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Fun Factory, all for you. No a kamarádi, všechno tohle bylo právě pro vás. Veškerá muzika odpoledního úletu byla věnována právě vám všem, kdo jste s námi. A já mám radost, že jsme si to tady společně užili. No a nám se blíží 16. hodina a i já vyrážím vstříc víkendovému dobrodružství. Já doufám, že jste si nenechali zkazit náladu předpovědí počasí, protože nikdy není tak špatně, aby nemohlo být hůř, a já myslím, že případných pár kapek, dešťových kapek vydržíme, přežijeme a že si víkend užijete. Nezapomeňte tedy zítra Koupák Fest kapely jako UDG, Kristýna, taky Berenika Kohoutová a místní Švihadlo. No a kdo se těšil na dnešní Valečov, tak taky hlavu vzhůru, užijeme si ho v neděli. Já vím, není to tak ideální, ale nedá se svítit a já myslím, že to zvládneme. Teď už tohle budete muset zvládnout tady sami, protože já se loučím a uslyšíme se zase po víkendu, to znamená v pondělí. Dál tedy užívejte muziku, užívejte volno, pokud tedy nemáte pracovní víkend. To se omlouvám za to nadšení a za tu provokaci, ale vy si to určitě vynahradíte. Na rozloučenou ode mne ještě letí Style Baby Baby. No a zůstávejte s námi. Já jsem Lukáš Náhlovský a loučím se s vámi, tedy jenom do pondělí. Ahoj!
1: Radio MB.
2: Posloucháš správně.

0: hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy se uskuteční 5. září. Celá akce bude spojena s tradičním dnem města Kosmonosy a program začne ve 13 hodin. Další informace přineseme na webu Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: regionu.
1: Sedím a zírám potupně do zdi, už dávno nejsem večírků král. Tep mýho srdce někdy se zpozdí, mám prostě všechno, čemu dřív jsem

hrozí, nakonec nejsem ještě připravený. Nebyl jsem hodnej a ani věrnej, trochu tý smůly život si hrál. Soudit mě můžou,

0: Jedinečná noční parkurová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Debbie.

0: stanice Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál, my

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěž týmů ve vaření kocíkového guláše na trojnožce se uskuteční 5. září v Benátkách nad Jizerou. Organizátorem je sbor dobrovolných hasičů Benátky. Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 30. srpna na e-mail sdhbenatky@outlook.cz. Akce se bude konat u motokrosové trati Kbel.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Je pátek 21. srpna, Johanám přejeme všechno nejlepší. Já už jsem vám to říkal dopoledne, ale tohle se asi budeme připomínat pořád. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vstoupila na území Československa vojska pěti zemí Varšavské smlouvy, no a tehdy začala okupace, která zásadně změnila život v naší zemi na další desítky let. Za malou chvíli se dozvíte něco, co přesně vystihuje internet, no a proč jeden zákazník reklamoval vysavač, to budete koukat. Krásný pátek vám všem.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Dní pátek, no a teď pojďme na něco, co podle mě přesně vystihuje internet. V posledních letech se rozšířili lidi, kteří chodí do opuštěných budov, starých továren, hotelů a dalších míst, kam se běžně nesmí. Někteří z nich dokonce riskují i pokuty, i vlastní bezpečnost. No a důvod? Chtějí objevit něco, co ostatní neviděli. Takže zatímco jeden člověk jede o víkendu do nákupního centra, druhý vleze do opuštěné nemocnice z roku 1957, aby tam našel starou kartotéku. No, každý máme trošku jinou představu o zábavě, co říkáte. My pokračujeme dál v pátek 21. srpna a já posílám další hudbu.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Tady je vaše Rádio MB, super den v pátek 21. No a teď pojďme za jedním zákazníkem, který reklamoval nový vysavač. No, víte proč? No, protože podle reklamy je tak výkonný, že zvládne všechno. Do reklamačního formuláře proto napsal, že vysavač nedokázal vysát ponožku, kterou držel v ruce. No a když mu výrobce vysvětlil, že musí ponožku nejdřív pustit na zem, zákazník odpověděl, že právě proto výrobek reklamuje. Tohle už není reklamace, to je filozofická debata mezi člověkem a vysavačem. Tady je Rádio MB, já se loučím, mějte hezký víkend a v pondělí po 17. hodině se na vás zase těším.
1: Rádio MB, rytm.

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Truck Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert

0: Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: láska?
1: To je otázka. Láska tak kvete, když někde postel praská. Můžu říct, klidně tady a hned holky jsou všude. Jsou jich plný ulice i internet. Prý není možný všechny ženský světa mít, ale kdo říká, že se o to nesmíš ani pokusit. Svět patří tomu, kdo hraje poker s osudem. Tohle je život a nic víc už nikdy nebude.

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Radio MB.

0: trefný signál. My jsme všude. Radio MB.
1: Hey yo, big wave. Yeah. Turn the mic on.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.